Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: ty vole modlitbu aj vypočul a veruje piatok, takže vám želáme krásne popoludnie.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
0: Hudba, kultúra, umenie, ako inak by sme mohli osláviť také jubileum, akým je storočnica Slovenského rozhlasu. Ten už celé storočie nahráva, uchováva, šíri nielen hovorené slovo, ale aj slovenskú hudbu a práve ona bude znieť 19. júna v Čutkovskej doline na galakoncerte s názvom Slovenské impresie. O jeho programe viac Hane Rapantovej povedal riaditeľ kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku Radek Zdráhal.
2: Můžeme se těšit 19. júna v 19 hodin a to buď tedy živě, anebo tedy na stanicích všech rádia Regíny a Děvínu. Ano. A potom posléze teda i v televizi, ale určitě vřele doporučuji se tohoto mimořádného koncertu zúčastnit. A jestli teda můžu ke koncertu, tak on je opravdu mimořádný tím, jakou má dramaturgii, což tedy vzniklo na půdě Slovenského rozhlasu, když jsme se potkali s Adriánem Kokošem a je to jeho, bych řekl, velká zásluha, protože s tímto tématem přišel a se mi velice líbilo. A abych to nějak připodobnil posluchačům, tak budou moci vidět a slyšet, řekněme, takový jeden hudební obraz, kde budou použity farby slovenské melodiky, která je velmi typická a úžasná, proto také vlastně inspirovala skladatele například Svetozára Stračinu, Eugena Suchoně, Iliu Zelienku, Bartóka a mohl bych pokračovat dál. Potom určitě další ta farba může být poetika slovesná, která bude velmi významná a pak je to určitě i tradice, která se tam bude zrkadlit a pro mě je úžasné to spojení vlastně veškerých složek, protože tam bude propojení samozřejmě symfonie symfonické muziky, bude účinkovat symfonický orchestr Slovenského rozhlasu s úžasným sborem z Lučnice. Potom na té druhé straně vlastně toho archetypu tam bude ženská zpěvácká skupina Čerěpky a ženská zpěvácká skupina souboru Liptov, takže to je, řekněme, ta autentičtější stránka věci a potom tam budou skvělí solisté Martin Diméši, tenor, úžasná Eva Bodorová, soprán a samozřejmě pod taktovkou Adriana Kokoše a je to opravdu o té čistotě, o tom představit posluchačům a divákům i vlastně ten prapůvod lidové hudby, ale která je uchopena dle mého tím správným směrem a ještě vlastně někam jako povýšena. Je to něco takového, když bych to měl lidem přiblížit, kteří se třeba nezajímají o hudbu a umění a jsou třeba techničtější, technicky více zaměření, tak jak když pan architekt Jurkovič, taky úžasný slovenský architekt, se inspiroval lidovou malbou nebo různými razítkama na černé kuchyni a potom vlastně to použil ve své architektuře, tak je to takového něco podobného, co se tam bude odehrávat.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
3: Hear the clock ticking on the wall. Lose

Počúvate Rádio Slovensko. Skvelej hudby. Martin Harrick a Sarah Xie.